0: benzínske pumpe Kopex, regionálny distribútor goriva i maziva. Vrhunská kvalitéta.
1: Samo hitovi 90.8 103.